Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: Kaufland.
1: Jsou tady.
0: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
0: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady. Skonto nábytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
13: To musí být celá liška.
14: A takže je, nabíjíme koloběžku. Máme auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
15: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
16: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

7 hodin, 1 minuta k tomu krásné, dobré páteční ráno. Právě nám dohrál Offenbach, Norma Jean Martina, pecka Overdrive. Úžasná věc na start pátečního ranního freše, nebo respektive na konec našeho nočního vysílání, kde vám celou noc jsme servírovali tu nejlepší taneční muziku. Jak jsem říkal, před námi ranní fresh, před námi 120 minut toho nejlepšího z dance music. Dáme si třeba mezi 7-8 Timmyho Trumpeta, Frank Walker, John Martin a All My Life. A těšit se můžete taky na takovou klubovou klasiku Fede Legrand, So Much Love. Sedm hodin, dvě minuty k tomu, krásné dobré ráno přeje Andy Road a my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dopravní omezení nemají konce. Od 8. června se začne opravovat zhruba 30 km dlouhý úsek dálnice D8 mezi Prahou a Ústím nad Labem. Práce podle ředitelství silnic a dálnic potrvají 3 měsíce. Kuriozní situace se stala na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Boeing 787 německé letecké společnosti Lufthansa se zbortil přední podvozek, několik lidí se zranilo. Bankovní rada České národní banky na čtvrtečním jednání o finanční stabilitě rozhodla o zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy. Důvodem je zejména silná a plošná úvěrová aktivita, růst zadluženosti domácností i podniků a pokračující růst cen bytů, což přispívá k hromadění rizik v době silného ekonomického růstu. Počasí. Na konci pracovního týdne máme oblačno, zataženo a čekáme po dobu celého dne déšť. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 7 hodin a necelých 17 minut, k tomu krásné dobré páteční ráno. Fedele Grand So Much Love právě teďkon Féteru na 89 a 102,9 FM. Je to tady, přátelé, máme konečně pátek, i přesto, že ale pátek bude ve znamení deště, tak já věřím tomu, že do víkendu se nám to vybere a sobota a neděle bude slunečná. No, necháme se překvapit, uvidíme, samozřejmě ty předpovědi nejsou úplně moc příznivý, ale i přesto, pokud vám to nějakým způsobem kazí náladu, tak se trvejte se společností Dance Rádia 89 a 102,9 FM. My vám budeme tady po celý den a taky samozřejmě po celou noc hrát tu nejlepší taneční muziku. Dneska pátek 5. června, svátek nám slaví Dobroslav, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší. No a my půjdeme dál na muziku. Za chviličku už nás čeká novinka v našem éteru. Timmy Trumpet, Frank Walker a John Martin s peckou All My Life, bude taky Immerset, Another 54 Ultra Talk To You, a nebo nás čeká taky Tiesto a The Business Jean-Luc Remix.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90, a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
7: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou krkovici bez kosti. Kilogram za 79,90 pouze v pátek. A Jakobs Velvet od 180 gramů v Billa klubu za 139,90. Billa. To dobré začíná u nás.
12: Dance Radio. Novinka.

Páteční ráno, tady jeden z rádio, páteční ranní Fresh s Andy Roadem, Tiesto The Business a Jean-Luc Remix. Naprosto Jean-Luc vystihnul, když si vezmeme originální track, vlastně Tiesto, tak samozřejmě Business jako taká je dobrá věc, ale myslím si, že tenhle ten remix od Jean-Luca tomu dodal takovej ten správný klubový říz, že tam jsou hodně slyšet jakoby ty spotky a že vlastně se ten remix, mně se to třeba líbí víc než ten originál, to se občas tak stane, že remix nebo případně nějaký bootleg se může líbit víc než samotný originál. Samozřejmě proti gustu žádný disputát, to je samozřejmě jasný, ať se každému líbí, co chce. To byl jenom takový, jako by jenom můj pohled, když jsme to teďkon v rámci pátečního ranního Freshe tady na Dance Radio zahráli. 7 hodin 33 minut k tomu, aktuální čas a my jdeme na počasí. Počasí. Co se týče pátečního počasí, tak žádná sláva, žádnou parádu pro vás nemám, protože dneska bude na většině území po dobu celého dne vydatně pršet. Tak ať už jedete kamkoliv, anebo musíte kamkoliv, tak na to buďte rozhodně připraveni. Co se týče denních teplot, tak odpolední maxima 20 stupňů bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Já se snažím najít něco pozitivního na víkendový předpovědi. Sice nemá vydatně pršet celý den, ale taky tam mají být místy nějaký přehánky, tak uvidíme. Já to ještě detailně nějak nastuduju a budu doufat, že vám v následujícím vstupu o počasí budu moct říct pozitivnější zprávy. Teď jdeme na muziku. Maisik, Marshall Jefferson, Life is Simple, bude taky David Guetta, Bob Sinclair, anebo taky Drown Moon. Dance Radio. Dance Radio. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Dáváte si páteční den s rádio 89 a 102,9 FM London, Grammar, Keep on Dreaming právě teďkon v našem éteru. No a my se podíváme, nebo respektive řekneme si něco o aktuální situaci v klubech ve světě a i u nás. Není totiž žádným tajemstvím, že kluby díky své menší náštěvnosti, dražším interpretům, zvyšujícím se nájmům pomalu uzavírají vlastně za tu dobu, co to pozoruju, tak zavřelo na několik stovek klubů vlastně po celé Evropě. Nicméně Německo tomu se snaží jít trošku naproti, protože je přesvědčeno o to, že kluby určitě důležité jsou. No a jakým způsobem tomu jde naproti, tak to si řekneme mezi 8 a 9. Tak držte vlnu s Dance Radiem, my do 8 hodiny zahrajeme třeba Underworld, Two Months Off a bude taky James Rush, She Knows What She Doing.
1: Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Jsou tady.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady. Skonto
7: nábyte. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

Thunderbolt, Two Months Off, právě teďkon na Dance Radio, jako v závěru první hodiny pátečního ranního freše. Já doufám, že s hudbou, kterou tady pro vás máme, nebo kterou vám tady servírujeme, takže už se pomalu připravujete na ten nadcházející víkend, ale možná někdo z vás se právě třeba teďkon probudil a naladil 89 a 129 FM, to nejvýstanější rádio, tak přeju samozřejmě krásné ráno i vám, co jste stávali o něco později. My po 8 hodině určitě pokračujeme dál s pátečním ranním freshem, čeká nás Above and Beyond, Seven Lions, Opposite the Other a pecka See the End. Čeká nás taky novinka v našem éteru, Fastboy Beautiful Life.

Myslím si, že tahle ta věc se naprosto krásně hodí k pátečnímu dni. Tak užívejte. Ranní fresh Sandy Roadem, my jdeme na zprávy a na počasí. Ministerstvo financí ve čtvrtek zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti dneska. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 41,89 koruny za litr a nafta se bude prodávat za 39,97 koruny za litr. Byty v českých městech zdražily za posledních 5 let zhruba o polovinu. V Praze a Brně vzrostly tak moc, že se nedostupným stalo i pořízení garzonky. Zvlášť obtížná situace je pro mladé lidi. Koupy vlastního bytu považuje většina z nich za nemožnou. Obří investice Číny v Maroku děsí Brusel. Peking tam totiž staví továrny, které mohou nabízet součástky do elektromobilů a dalších vozů za výrazně nižší ceny než evropští prodejci. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Above and Beyond, Seven Lions, Opposite the Other, CD and právě teďkon Féteru na 89 a 102,9 FM. Vy si i po 8 hodině dáváte páteční ranní fresh s Andy Roadem, no a my jsme na konci minulé hodiny naťukli poslední dobou celkem jakoby vážný téma, a to, že kluby po celé Evropě, po celém světě se v důsledku malé návštěvnosti, zvyšujících se nájmu a zvyšujících se cen interpretů bohužel zavírají. Nicméně naši sousedé v Německu, tak ty tomu šli naproti. Vrátíme se nejdřív do roku 2024, kdy v tomto roce v březnu bylo berlínské techno zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. A samozřejmě teďkon přišli s tou věcí, že vlastně chtějí podpořit zároveň i kluby, aby se nezavíraly, aby prostě lidi chodili pařit, aby se chodili seznamovat a tak dále. Nicméně ty úřady se až do teďka na to dívaly jako na pochybnou zábavu pro dospělí. Naštěstí je tomu konec, protože nová legislativa reklasifikuje noční kluby na místa s kulturní a uměleckou hodnotou. Pro účely stavebního zákona a plánování města už nebudou házeny do jednoho pytle třeba z kasíny nebo se striptýzovými klubama, s nevěstincema a tak dále a tak dále. No a je to samozřejmě hrozně pozitivní věc, že takhle se k tomu někdo postavil. Samozřejmě oni získali i ochranu před vystěhováním, protože oni budou mít teďkon silnější právní obranu právě proti predátorským realitním developerům. Bude tam stopka rostoucím nájmům, protože ty nový pravidla pomohou tlumit, jak jsem zmiňoval, neúnosně velké nájmy a spousta dalších věcí. Takže takhle se postavilo Německo k zachování a nějaký kulturní scény. Já si myslím, že to je určitě velmi vstřícný krok a budu doufat, že tohle by mohlo nastat i vlastně v každý zemi, minimálně v Evropě, protože tohle není problém jenom třeba České republiky nebo převážně Británie, kde se těch klubů zavřelo nejvíc, ale myslím si, že tohle, že každá země nebo respektive každý provozovatel klubu v dané části zemi se potýká s nějakým takovýmhle problémem. Buď že mu nechodí lidi, nebo že majitel, obec, město zvyšuje nájem, po případě vybírá interprety, který si říkají nehorázní částky. Ale, jak říkám, Německo se k tomu takhle postavilo, uvidíme, jestli se zbytek Evropy připojí. My na Dance Radio jdeme dál. Za muzikou zahrajeme Olive Yesboon, Sophie Alice Baxter a nebo taky novinku v našem éteru, Fastboy a pecka Beautiful Life.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot. Skonto na
5: byte. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Stále si dáváte páteční ranní Fresh Sandy Roadem na Dance Radio. Máme 5. června, svátek nám slaví Dobroslav a tohle to byla novinka v našem éteru Fastboy a Beautiful Life. Úžasná věc. Myslím si, že takhle melodická věc po ránu vás úplně naladí na ten den a vzhledem k tomu, že před námi je nadcházející víkend, tak vás to mohlo nakopnout i na ten víkend, který začíná vlastně dnes po vaší práci, by se dalo říct. Někomu už třeba začal, protože má dneska volno. Máme tady mezi sebou i lidi, kteří bohužel musí o víkendu do práce, s tím se hold nedá nic dělat a těm samozřejmě doporučujeme jediné a to, zůstat ve společnosti Dance Radia. 8 hodin 35 minut k tomu, krásné ráno, pojďme se podívat na to, jak to vypadá s počasím. Počasí. Na konci pracovního týdne nemám vůbec dobré zprávy, protože v průběhu dnešního celého dne a zároveň na většině území bude převážně pršet. Oblačno zataženo, déšť. Déšť skoro všude. Denní teploty 20 stupňů a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Nicméně, to, že bude pršet dneska, vůbec neznamená tomu, že by muselo pršet celý víkend. Na sobotu a neděli je ta předpověď o něco příznivější, ale že by to bylo úplně bez deště se zaručit, nedá. Tak na to buďte přinejmenším připraveni. Pojďme dál na muziku. Calvin Harris, Disciples of Fire, David Penn, Tantrum Desire a nebo taky Nora van Elken.
1: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
1: Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.

0: Nora van Elken, Better Me právě teďkon Féteru na 89 a 102,9 FM. Přátelé, páteček nám plyne jako voda. 8 minut nás dělí od 9. hodiny, kdy po 9. už tady pro vás bude dopolední drive s Katie a pak samozřejmě i ta nejlepší taneční muzika. My do 9. zahrajeme ještě Neutron, Sugarhill, Power, ale taky Superfly, Boys and Girls.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

8 hodin 59 minut. Jedna minuta nás dělí od 9. hodiny, tohle je Superfly Boys and Girls. Na samotný závěr pátečního ranního freshe, no a samozřejmě na poslední ranní fresh v tomto pracovním týdnu. Takhle jsem to chtěl říct, takhle to mělo být. No a co mě zbývá? Popřát vám krásný zbytek dne. My se dneska uslyšíme ještě odpoledne v čase od 14 do 18. Mám pro vás spoustu témat z oblasti hudby, filmu, počítačových a konzolových her, takže budu rád, když budete se mnou i odpoledne. No a pokud třeba někdo běží už na víkend dřív a nestihne to, odpoledne mu přeju krásný víkend. No a budu se těšit zase v pondělí. Takže dneska 14 až 18, pokud se neuslyšíme, tak až v pondělí. Mějte se krásně a zatím užívejte páteční den s Dance Rádiem. Dopravní omezení nemají konce. Od 8. června se začne opravovat zhruba 30 km dlouhý úsek dálnice D8 mezi Prahou a Ústím nad Labem. Práce podle ředitelství silnic a dálnic potrvají 3 měsíce. Kuriozní situace se stala na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Boeing

787 německé letecké společnosti Lufthansa se zbortil přední podvozek, několik lidí se zranilo. Bankovní rada České národní banky na čtvrtečním jednání o finanční stabilitě rozhodla o zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy. Důvodem je zejména silná a plošná úvěrová aktivita, růst zadluženosti domácností i podniků a pokračující růst cen bytů, což přispívá k hromadění rizik v době silného ekonomického růstu. Počasí. Na konci pracovního týdne máme oblačno, zataženo a čekáme po dobu celého dne déšť. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: krásný dobrý ráno na vlnách a frekvencích Dance Radio. Je tady s váma opět Katie, máme dneska pátek, 5. června, 9 až 12, to je náš společný čas, který strávíme společně v rámci dopoledního driveu a samozřejmě se budeme lehce ladit na víkend, zapneme si skvělou hudbu. Dneska s váma rozeberu spoustu zajímavých témat a věřím, že se i zapojíte a budu mít pro vás i spoustu super tipů, takže věřím a doufám, že si to společně užijeme. Dneska slavíme také všechny dobroslavy, kteří slaví svátek. No a také připomínám, že dneska máme Světový den životního prostředí a taky Mezinárodní den ptačího zpěvu, což je krásný teďka už ty rána, když je nádherně, tak ty zpívánky, to je dokonalost. Takže možná dneska se na to vzpomenete. Já vám přeji krásný pátek a až do 12. hodiny je tady s váma Katie. Hezký ráno.
1: House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera.

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme evonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku, máme auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
7: Děkuju!
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Energie tohoto města.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady.
14: Jo, jsou tady.
15: Jsou tady.
12: Řekni to všem.
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
17: Dance Radio. Dance Radio.

89 a 102.9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých naladíte nejenom Dance Radio, ale i dnešní dopolední drive, který je v plném proudu. A přátelé, velký téma, který momentálně se taky řeší, je prodeje vstupenek od různých překupníků a tak dále. Když třeba člověk nestihne si koupit nějaký koncert včas, tak potom samozřejmě může dost přijít o peníze. A samozřejmě na tohle téma upozorňují i samotní umělci, kluby, festivaly a tak dále, aby si lidé a fanoušci dávali pozor, odkud se kupují vstupenky, pokud je to z druhé ruky anebo někde na internetu. No a s tímhletím nebo se zajímavým řešením přišla například americká kapela 30 Seconds to Mars. No a právě kapelka jako přišla s nápadem, že by se mohli ověřovat ti fanoušci takovým speciálním způsobem, a to pomocí skenu duhovky. Přesně tak. Tohle to by sloužilo k ověřování fanoušků a jednotlivců, jestli opravdu ten člověk přímo je majitel té vstupenky a tak dále. A cílem je vlastně omezit hromadné vykupování vstupenek. Je to teda otázka. Samozřejmě kritici upozorňují na otázky soukromí a využívání biometrických údajů, což asi souhlasím. A taky je otázka, jestli vlastně tato cesta vůbec jako dobrá a vhodná. No, je to otázka, klidně nám napište do zpráv, co vy na to, jestli byste měli nějaký jiný řešení, protože je to takový velký téma. A bacha na to upozorňujeme i my tady na Dance Radio. Jakmile budete kupovat lístky na cokoliv, tak prostě dát si na to pozor, aby člověk zbytečně nepřišel o peníze anebo nezaplatil brutálně zbytečně velkou část.

0: jsme Dance Radio, doufám, že máte krásný páteční ráno, dopolední drive i dneska mezi 9 a 12 hodinou ladíte s Katie a teď už se podíváme za ikonou pop music a to úžasnou zpěvačkou Celine Dion, kterou si myslím, že nemusím nějak zvlášť představovat. Ten její unikátní hlas je fenomenální. No a co v návaznosti s touhletou zpěvačkou se chystá? Tak je speciální seriál. Přesně tak, nový seriálový projekt, zatím teda vůbec nemá obsazení, vůbec se neví tolik podrobných informací, ale ví se, že se momentálně už připravuje seriál, který se jmenuje a bude se jmenovat Growing Up Dion a vzniká s plnou podporou samotné zpěvačky, ale podporou i její rodiny. A produkuje tenhle ten seriál bratr Celine Dion, a to Jacques Dion, a vychází přímo ze samotné knihy Dion, Family Saga, kterou napsal její synovec Jimmy Dion. A ten seriál samozřejmě bude sledovat právě zpěvaččino dětství, taky její hudební začátky, celkově její život a to, až jak se dostala opravdu do záře reflektorů a k tomu samotnému úspěchu. Takže pokud máte rádi tuto zpěvačku, myslím si, že tenhle ten seriál bude velmi zajímavý. Kolik bude mít dílů, jestli bude mít víc sérií, kde se bude vysílat a kdy bude hotový, tak to se zatím neví a kdo bude vlastně hlavní roli, tak ale věřím, že se to brzy určitě dozvíme. Každopádně se na to moc těšíme.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

Ministerstvo financí ve čtvrtek zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti dneska. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 41,89 koruny za litr a nafta se bude prodávat za 39,97 koruny za litr. Byty v českých městech zdražily za posledních 5 let zhruba o polovinu. V Praze a Brně vzrostly tak moc, že se nedostupným stalo i pořízení garzonky. Zvlášť obtížná situace je pro mladé lidi. Koupě vlastního bytu považuje většina z nich za nemožnou. Obří investice Číny v Maroku děsí Brusel. Peking tam totiž staví továrny, které mohou nabízet součástky do elektromobilů a dalších vozů za výrazně nižší ceny než evropští prodejci. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: za náma další výborný kousek. Já věřím, že právě Vlny Dance Rádia ladíte i právě díky naší hudbě, která věřím, že vás baví a že to je plný energie, pozitivních vibes a to si myslím, že určitě potřeba. Kor při pátku, pokud ještě máte hodně práce, tak věřím, že před tím víkendem se určitě dávka energie hodí. Teď už se pojďme podívat opět na další novinky a musím teda říct, že mě vždycky velmi těší, když nějaký umělec, kromě hudby, se čas od času odskočí i do dalších uměleckých oblastí. A to se týká i producenta DJ, který se jmenuje Fisher, kterýho si myslím, že určitě znáte. Je to vlastně zástupce tech house scény. A právě Fisher se dostal do i filmového světa a už brzy se na ně můžete těšit v kině. A když o tom mluvím, že fakt, tak jako fakt, protože tenhle ten producent dostal velmi nečekanou filmovou roli a objeví se v novém snímku studia Pixar Toy Story 5. pokračování a propůjčí svůj hlas postavě zahradního trpaslíka. A přesně tak bude součástí komunity zapomenutých hraček, který žijí v opuštění kůlně na zahradě a vlastně čeká je spousta dobrodružství, je to teda animák, to už asi víte, a čeká nás už 5. pokračování. Tady ten snímek jde do kin už 18. června a máme se na to těšit a když samozřejmě si to nedáte pak v dabingu v kině, normálně půjdete na originál, tak můžete přímo slyšet hlas producenta Fishera. Za mě je to určitě super výzva, myslím si, že je to skvělý, že se čas od času objevují i umělci takhle jako napříč uměním a těšíme se, takže vyražte.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
4: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot. Skonto
9: nabité. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.

přátelé, na Dance Radio jsme zpátky, posloucháte stále páteční dopolední drive a festivalová sezóna už je skoro tady, máme červen, před náma ty největší eventy, festivaly nejenom v Čechách, ale taky ve světě. Čeká nás i třeba unikátní Tomorrowland, který opět nabídne dva našlapaný víkendy v červenci a po loňským, bohužel smutných zkušenostech, kdy dva dny před startem festivalu mám pocit, že schořela téměř ta hlavní stage, tak doufejme, že všechna opatření a všechno letos už proběhne v pohodě. No a právě organizátoři Tomorrowlandu v posledních měsících testují i nové stage koncepty. Možná právě důvodem bylo i to, co se stalo v loňském roce. No a vlastně chystá se i několik novinek. A mezi ty stage, který se objeví pravděpodobně letos na festivalu, tak by měla patřit stage Mano, která debutovala na Cure Medellín a následně se objevila i v Los Angeles. A právě dominantou instalace jsou dvě obří propletené ruce, které vyrůstají ze země a právě zapadají do vizuální identity právě projektu Cure. A dalším konceptem je třeba například Portal of Tomorrow, který je založený na imerzivním 360 formátu a vlastně samozřejmě zvuk i světla potom máte okolo sebe ze všech různých úhlů a stran a vlastně návštěvníci se přímo ocitají uprostřed dění. No a tohle to všechno by se možná mělo objevit v rámci Tomorrowlandu. Spekuluje se o tom, dokonce i v nějakých rozhovorech nějaký náznaky byly, takže uvidíme. Ti z vás, co se chystají, tak to ostatně zjistí na vlastní oči a na vlastní kůži a uvidíme, co se chystá. Samozřejmě i letošní ročník doprovází spoustu různých opatření a tak dále, aby se organizátoři vyhli třeba nějakým nečekaným situacím, který se staly v loňském roce, ale musím teda říct, že se toho zhostilo opravdu s vervou a zmákli to všechno neuvěřitelně skvěle. Tak držíme pěsti, aby letos všechno proběhlo, jak má, a ti z vás, co vyrážíte, tak věřím, že to bude skvělý zážitek. Dance Radio. Dance Radio.

0: Za náma další výborný kousek. Na Dance Rádiu vás čeká spoustu dalších tracků napříč žánry elektroniky, ale my už se teďka podíváme do Anglie, protože v Londýně se už za pár dní chystá velmi zajímavá aukce, která proběhne od 15. do 25. června. A zaujalo mě to proto, protože by se tady mělo dražit více než 1700 kusů historie britský klubový a rave kultury, a to v aukční síni Bonhams. A právě tady bude k vidění sbírka opravdu vzácných rave kousků. Jejich hodnota je odhadována v rozmezí od 60 do 80 tisíc liber. A samozřejmě tady si noví majitelé přijdou na své a budou moci třeba vlastnit unikátní kousky z rave kultury z konce 80. a začátku 90. let. Jsou tam různý členský karty, vstupenky pro hosty, soukromí pozvánky, odznaky, různý další položky od zásadních institucí, jako je třeba Ministry of Sound, Fantasia, Rain Dance, a taky Amnesia House a spoustu i třeba labelů, různých promotérských eventovek a tak dále. A mezi klíčový věci, které se tady budou dražit, je tady i první vizitka skupiny Prodigy, kterou ručně navrhl Liam Howlett. Jako je to neuvěřitelný, těch kousků je tam opravdu spousta. Myslím si, že všichni nadšenci rave undergroundu, kteří by chtěli mít doma něco unikátního, co nikdo nemá a má ještě k tomu na svém účtě docela více peněz, tak si myslím, že tohle je ideální. Samozřejmě je to jenom pro určitý nějaký jako určitou komunitu lidí a je to teda skvělý. Já jsem zvědavá, třeba ta vizitka, za kolik se vydraží, protože mít vizitku, první historickou vizitku kapely nebo projektu The Prodigy, to chceme všichni, takže závidím. Já mám teda doma spoustu časopisů, mix magů, trip magů a tak dále a spoustu různých CDček a kompilací třeba z roku 95 a to už se mnou zůstane. No a to teda bych neprodala nikdy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Dance Radio.

Dopravní omezení nemají konce. Od 8. června se začne opravovat zhruba 30 km dlouhý úsek dálnice D8 mezi Prahou a Ústím nad Labem. Práce podle ředitelství silnic a dálnic potrvají 3 měsíce. Kuriozní situace se stala na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Boeing 787 německé letecké společnosti Lufthansa se zbortil přední podvozek, několik lidí se zranilo. Bankovní rada České národní banky na čtvrtečním jednání o finanční stabilitě rozhodla o zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy. Důvodem je zejména silná a plošná úvěrová aktivita, růst zadluženosti domácností i podniků a pokračující růst cen bytů, což přispívá k hromadění rizik v době silného ekonomického růstu. Počasí. Na konci pracovního týdne máme oblačno, zataženo a čekáme po dobu celého dne déšť. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, jsme Dance Radio, páteční dopolední drive je v plném proudu a i dneska pro vás budu mít tip na videoset. A bude to takový jako liveko a bude to starý setík v rámci projektu Circle, což jsou jedny z mých nejoblíbenějších setů, protože určitě víte, že tenhle ten projekt zaštiťuje nádherný lokace, top umělci, nejenom z elektronické scény, ale celkově vůbec napříč žánry. A jeden z nejkrásnějších za mě Circle je to, myslím si, že už pět let starý liveko v rámci muzikanta a multi-instrumentalisty z Francie, a to FKJ. A proč o tom mluvím? Protože právě tenhle ten týden přistává informace, že FKJ dorazí do Prahy. Přesně tak, je to francouzský producent, zpěvák, multi-instrumentalista, který propojuje úplně nádhernou kombinaci světů soulu, alternativního popu, funku, ale i elektroniky. A jako já dlouho neviděla muzikanta, který by jako dokázal zahrát na tolik nástrojů a znělo to dokonale a je tam prostě jako všechno úplně. A nejenom, že chystá samozřejmě novou desku, která vyjde už na podzim, ale 23. října vystoupí FKJ v Praze, a to v prostoru Archa Plus. A v rámci toho bychom si mohli dát jeho úžasný live pro Circle. On samozřejmě těch livek má na YouTube spoustu, ale jestli jste neviděli tohleto, tenhle ten záznam, tak je to unikátní a doporučuji tohle umělce, protože myslím si, a možná teda snad nekecám, že bude snad poprvý v Česku. Takže klidně mě, když tak opravte, každopádně 23. října Praha, bude to krásný. Za chviličku budu sdílet na sociálních sítích, ale i jeho liveko, tak si to dejte.
1: Ranní Fresh, nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Skonto
4: nabité. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
1: Dance Radio. I saw the tears in your eyes. They got me burning up inside when I found you. This light

Přátelé, kulturní a party servis je připravený. Pojďme se podívat na jaký koncerty a na mejdany můžete dneska vyrazit. Začneme v Roxy, kde se na vás těší mejdan se Smekem, který se rozezní už od 19 hodin, takže určitě můžete vyrazit. Bude tam i spoustu hostů, takže můžete vyrazit. Dneska taky klub 007 na Strahově od 19 hodin nabídne skvělý kapely Gun Dreams, Meat House a taky Chicago IRA, start 19. hodina. A dneska se na vás těší v Meat Factory kapelky Avalanche, Kaito a mocný Puchlesa, start 20. hodina. Everything Way.

Waves a The Ballets se na vás těší v čítárna Unijazz od 20 hodin. Jazz Dog nabídne křest alba partičky Camilla Sings, start 19. hodina. Úžasná zpěvačka Lara Moore, tak ta dneska se objeví v Jazz Dogu, potom v pozdějších hodinách od 22 hodin. No a my se mrkneme na další místa Kafe v lese. Dnes se na vás těší Franz Kafka, Rubinovej táta, Pandan a spoustu dalších kapel, start 20. hodina. Těšit se můžete dneska i ve Fuchsu dvojce od 23 hodin na skvělej mejdan dnes za mixem Brodinsky, Slickback, Kevu, Domizako a spoustu dalších. Ještě jednou Fuchs dvojka 23.00 start. V Ankali dneska zazní Fembot, Jazz G, taky Míša Jaronil, Garson, Estian, Šimon Holý a spoustu skvělých lidí, start 23. hodina. Dneska můžete vyrazit i k Bukanírovi, těší se tam na vás Ondřejka, taky Identic a Demode, start 22. hodina. No a pokud vás to zavane třeba do Krosu, tak dnes můžete vyrazit na Zahřátí ve Strašidelné vile od 20 hodin na hlavním pódiu, spoustu kapel a na druhý stage potom techno, start teda ještě jednou 20. hodina a tip i na sobotu můžete vyrazit do Šaporu už na Neighborhood, tři patra skvělý hudby, Nika 77, taky Dan Neighbor, Dancy, Untime, Lucky a spoustu dalších, start už 21. hodina. Tolik tipy, kde se co děje, bude to hodně, takže vyražte.

0: Přátelé, neuvěřitelně rychle to uteklo, to je neuvěřitelný. Páteční dopolední drive je téměř na konci, za chviličku tady máme 12. hodinu. Já se pomalinku loučím, pokud vyrážíte někam na oběd, tak přeji už teďka za celý den s rádio dobrou chuť. Za chvilku nás čekají zprávy a počasí a nezapomeňte, že pokračujeme i odpoledne, dneska odpolední show se na vás těší stejně jako ráno, tak dneska výjimečně odpoledne Andy Road mezi 14. a 18. hodinou. No a nezapomeňte také na naše podvečerní a večerní pořady, pokud zvolíte dneska program doma, tak doporučuji se naladit den s rádio třeba pořad Anjuna Deep, taky Moupa Punk Sub, nebude chybit ani Hardwell on Air, Fede Legrand a nebo Eva Van Beyond. Tak si to moc užijte o víkendu. Užívejte taky, odpočiňte si, třeba si i zapněte den s rádio, budem rádi a já se na vás budu opět těšit v pondělí. Mějte se krásně.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

Ministerstvo financí ve čtvrtek zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti dneska. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 41,89 koruny za litr a nafta se bude prodávat za 39,97 koruny za litr. Byty v českých městech zdražily za posledních 5 let zhruba o polovinu. V Praze a Brně vzrostly tak moc, že se nedostupným stalo i pořízení garzonky. Zvlášť obtížná situace je pro mladé lidi. Koupě vlastního bytu považuje většina z nich za nemožnou. Obří investice Číny v Maroku děsí Brusel. Peking tam totiž staví továrny, které mohou nabízet součástky do elektromobilů a dalších vozů za výrazně nižší ceny než evropští prodejci. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme evonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Energie tohoto města.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
13: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
12: Takže tak.
13: Volejte AAA Auto 800 110 800.

Dopravní omezení nemají konce. Od 8. června se začne opravovat zhruba 30 km dlouhý úsek dálnice D8 mezi Prahou a Ústím nad Labem. Práce podle ředitelství silnic a dálnic potrvají 3 měsíce. Kuriozní situace se stala na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Boeing 787 německé letecké společnosti Lufthansa se zbortil přední podvozek. Několik lidí se zranilo. Bankovní rada České národní banky na čtvrtečním jednání o finanční stabilitě rozhodla o zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy. Důvodem je zejména silná a plošná úvěrová aktivita, růst zadluženosti domácností i podniků a pokračující růst cen bytů, což přispívá k hromadění rizik v době silného ekonomického růstu. Počasí. Na konci pracovního týdne máme oblačno, zataženo a čekáme po dobu celého dne déšť. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance.

0: sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou krkovici bez kosti. Kilogram za 79,90 pouze v pátek. A Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.

Ministerstvo financí ve čtvrtek zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti dneska. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 41,89 koruny za litr a nafta se bude prodávat za 39,97 koruny za litr. Byty v českých městech zdražily za posledních 5 let zhruba o polovinu. V Praze a Brně vzrostly tak moc, že se nedostupným stalo i pořízení garzonky. Zvlášť obtížná situace je pro mladé lidi. Koupě vlastního bytu považuje většina z nich za nemožnou. Obří investice Číny v Maroku děsí Brusel. Peking tam totiž staví továrny, které mohou nabízet součástky do elektromobilů a dalších vozů za výrazně nižší ceny než evropští prodejci. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Locodice, Moxie Nox a Just Do It, to je pecka, která nám teď dohrává na 89 a 102,9 FM. Přátelé, je to tady, máme krátce po 14. hodině a já vás vítám v éteru Dance Rádia na 89 a 102,9 FM. Já jsem Andy Road a budeme tady spolu až do 18. hodiny, tak já doufám, že si spravíme hezké odpoledne a že se při nejmenším připravíme aspoň hudebně na ten nadcházející víkend. Tak užívejte páteční odpoledne s Dance Rádiem. Dneska máme 5. června, svátek nám slaví Dobroslav, takže všem Dobroslavům přejeme jednoznačně všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti. A pokud i vy ostatní nějakého Dobroslava znáte, tak mu třeba napište nebo mu cinkněte. Věřím tomu, že to tomu danému člověku udělá radost. No a co nás čeká z muziky, tak už za chviličku houseová záležitost, Jack Vince, Peska Queen, bude taky Otonous, Vintage Culture a čeká nás taky novinka v našem éteru. Já ji zatím neprozradím, protože o tom člověku, který spravil tenhle ten track, tak o tom si povíme v následujících minutách. Tak držte vlnu s Dance Rádiem a ještě jednou přeju krásné odpoledne.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Fruit, Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

Novinka Féteru Dance Rádia na 89 a 102,9 FM. Tohleto je Fisher s peckou Rain. Je to trošku rozdílnej track než to, na co jsme od Fishera zvyklí, ale myslím si, že i

0: Páteční odpoledne je naprosto ideální. A když jsme u toho Fischera, tak málo kdo třeba ví, že v tomhletom roce získal i hlasovou roli ve filmu Toy Story 5, kde namluvil postavu Garden Gnoma. Takže pokud jste ten, já teď upřímně nevím, jestli ten film už vyšel nebo ne, ale jakmile to bude k dispozici, tak na to určitě mrkněte a schválně, jestli ten jeho specifický hlas poznáte. Nicméně, pokud byste chtěli vidět Fischera živě, tak určitě vzhledem k tomu, že se nám blíží léto a spousta z nás bude mířit na party ostrov Ibiza, tak stejně jako minulý rok, i tento rok má svoji rezidenturu každý čtvrtek ve obrovském supermoderním klubu Universe. Mezi hosty si pozval třeba Chrisa Lejka, Paco Osuna, Solarda, Loco Dice, Luciana anebo taky Gorgon City, což si myslím, že je k tomu stylu, co hraje vlastně Fischer, je naprosto dokonalá volba a ty večírky musí stát rozhodně za to. Na Dance Radio jdeme dál za muzikou. Za chviličku se vrátíme pár let zpátky, dáme si Kate Racet, Life is too short a čeká nás taky David Guetta společně se CEO Beautiful People, Wise a nebo taky Wilkinson.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
6: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
5: Takže tak.
6: Volejte AAA Auto 800 110 800.
7: Dance Radio.
8: Life is too short.

0: Dáváte si Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. 10 minut nás dělí od 15. hodiny. Právě teďkon nám dohrál Wilkinson společně s Katy Alex od Ultraviolet. Pohodová drum and bassová věc takhle krátce před 3. hodinou. My pokračujeme samozřejmě i po 15. hodině s odpolední show s Andy Roadem. No a v příští hodině se podíváme na ty nejvíc vyhledávané festivaly, protože festivalová sezóna je před námi, tak aby vy jste měli z čeho vybírat.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

Lux Pavilion, Ironheart právě teďkon, Féteru, Dance Radio, 2 minuty před 15. hodinou. No vidíte to, přátelé, tak ta první hodinka nám utekla jako voda. Před námi jsou tady ještě 3 plnohodnotné hodiny. 180 minut té nejlepší taneční muziky v českém éteru. Tak užívejte páteční odpoledne a mezi 15. a 16. si zahrajeme třeba Krevelu live. Jednoznačně festivalový sound a myslím si, že to správný naladění na páteční večírek a dáme si taky Paula Kalkbrennera 92.

Jedna minuta do 15. hodiny, před námi jsou zprávy a taky počasí. Dopravní omezení nemají konce. Od 8. června se začne opravovat zhruba 30 km dlouhý úsek dálnice D8 mezi Prahou a Ústím nad Labem. Práce podle ředitelství silnic a dálnic potrvají 3 měsíce. Kuriozní situace se stala na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Boeing 787 německé letecké společnosti Lufthansa se zbortil přední podvozek, několik lidí se zranilo. Bankovní rada České národní banky na čtvrtečním jednání o finanční stabilitě rozhodla o zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy. Důvodem je zejména silná a plošná úvěrová aktivita, růst zadluženosti domácností i podniků a pokračující růst cen bytů, což přispívá k hromadění rizik v době silného ekonomického růstu. Počasí. Na konci pracovního týdne máme oblačno, zataženo a čekáme po dobu celého dne déšť. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Nejlepší taneční muzika jedině tady u nás na Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Tohle je Paul van Dyk, Mark van Linden a Shu McLaren. Beautiful Life. Úžasná věc, krátce po 15. hodině. Že má Tomorrowland obří a oddanou fanouškovskou základnu, samozřejmě víme všichni. Teď to ale potvrzují i přesná čísla. Společnost SeatPick podrobila analýze více než 1000 různých kombinací klíčových slov spojených s předními světovými festivaly a sestavila žebříček podle průměrného měsíčního vyhledávání na Google. Tomorrowland suverénně ovládl první místo s neuvěřitelnými 2 miliony vyhledávání měsíčně. Umíte si to představit, jak obrovský to musí být číslo, když si vezmu 1000 možných kombinací slov právě pro tohleto vyhledávání, což je za mě úplně neuvěřitelný. Ale samozřejmě umístila se dobře i Amerika, protože Coachella má lehce pod 2 miliony a pak tady jsou samozřejmě festivaly jako Lollapalooza, bude tady Burning Man, Ultra Music Festival a nebo taky ve Velké Británii Glastonbury. No takže je to opravdu daný. I když samozřejmě Tomorrowland má taky svoje nějaký určitý hranice a každý návštěvník festivalu si vyhledává podle svého gusta, tak ať chceme nebo ne, tak Tomorrowland jednoznačně patří mezi špičku. Mně tady v tom žebříčku chybí jediný festival a to je samozřejmě náš Beats for Love. My jdeme dál na muziku, před námi Paul Kalkbrenner, bude taky Rehab, The B-52s DJs a nebo taky John Summit.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
4: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem.
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Dance Radio. Dance Radio.

0: kanceláře účetního až na ty největší světová pódia. Takhle by se dala definovat cesta Johna Summita, který nám právě teďkon dohrál na Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Tenhle ten track All The Time pochází z jeho novýho alba, který vyšlo v březnu, v dubnu tohoto roku. Teď si jsem úplně jistý, ale jmenuje se to Control Escape. A pokud sledujete třeba cestu Johna Summita, tak určitě víte, že on vlastně začínal někdy v roce 2020, kdy vydal nějaký svoje vlastně první tracky na Defektu a tam se to jednalo o čistý tech house. No a vzhledem k tomu, jak vlastně člověk roste a vyvíjí se v oblasti hudební produkce, tak u Johna Summita to platí, myslím, že tak aspoň minimálně čtyřikrát, protože on za poměrně krátkou DJskou a produkční kariérou nazbíral několik zajímavých kolaborací a vzhledem k tomu, že teďkon nám dohrál právě track All The Time, tak na tomhletom tracku spolupracovali Chainsmokers a tam už vidíte ten hudební rozsah, který je za mě naprosto neskutečný. Takže big up, já doufám, že se mi někdy poštěstí vidět Johna Summita a jeho show tady někde poblíž Evropy, popřípadě ideálně samozřejmě u nás. No ale pokud i vy máte takovou tužbu vidět Johna Summita, tak doporučuji opět Party Ostrov Ibiza a stejný klub jako Fisher, protože i John Summit má svoji rezidenturu pro rok 2026 v supermoderním klubu Universe. My pokračujeme dál, před námi Don Diablo, Interplanetary Criminal, bude taky Tiesto anebo Adana Twins.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Dance Radio. Dance Radio.

Miss it a light,

0: Zástupce české hudební scény, tak tohleto je Viktor Telágio s peckou Home, naprosto fantastická věc v éteru Dance Rádia na 89 a 102,9 FM. Přátelé, pátek nám plyne a věřím tomu, že se všichni už plně připravujete na nadcházející víkend. Bohužel i ty, co bohužel musí o víkendu do práce, tak těm doporučíme setrvat se společností Dance Rádia, protože naše taneční hudba vás bude provázet samozřejmě i celým víkendem. My do 16. hodiny si dáme třeba takovou starší věc, ale myslím si, že stále ještě aktuální, protože člověk, který vybudoval tenhle ten sound, ho udělal tak nadčasově, že i dneska, pokud jste líčové v klubech, tak byste se vůbec nemuseli stydět zahrát tuhle tu věc normálně v klubu. Example, Change the Way You Kiss Me, to je za chviličku, a bude taky Illenium a Don't You Want Love.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Muzika.

Illenium společně s Ellie Goulding právě teďkon na 89 a 102,9 FM jednu minutu před 16. hodinou a vy si stále dáváte odpolední show s Andy Roadem s datem 5. června, kdy svátek slaví Dobroslav, tak ještě jednou popřejeme samozřejmě všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a myslím si, že v tuhle hodinu bych mohl valné většině z vás popřát krásný víkend. My se budeme samozřejmě na víkend hudebně ladit i mezi 16. a 17. kdy si budeme hrát třeba Avicii, You Make Me. A bude také Alesso, Pendulum a pecka Fate. Novinka v našem éteru.

tak si na ně rozhodně počkejte. Už za pár okamžiků mezi 16. a 17. my teď aktuálně jdeme na zprávy a taky na počasí. Ministerstvo financí ve čtvrtek zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti dneska. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 41,89 koruny za litr a nafta se bude prodávat za 39,97 koruny za litr. Byty v českých městech zdražily za posledních 5 let zhruba o polovinu. V Praze a Brně vzrostly tak moc, že se nedostupným stalo i pořízení garzonky. Zvlášť obtížná situace je pro mladé lidi. Koupě vlastního bytu považuje většina z nich za nemožnou. Obří investice Číny v Maroku děsí Brusel. Peking tam totiž staví továrny, které mohou nabízet součástky do elektromobilů a dalších vozů za výrazně nižší ceny než evropští prodejci. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Máme krátce po 16. hodině, vy si stále dáváte odpolední show na Dance Radio s Andy Roadem a já vám všem přeju, pokud je to jen trochu možné, krásné a naprosto pohodové odpoledne. Máme tady pátek, konec pracovního týdne, to znamená před námi víkend a já věřím tomu, že ten víkend bude rozhodně stát za to. Aspoň teda, co jsem koukal na počasí, tak by to neměla být nějaká úplně klimatická katastrofa, takže ať už budete plánovat aktivity venku, uvnitř, věřím tomu, že si to naprosto užijete. Co nás čeká mezi 16. a 17., tak určitě si dáme něco taky pro gamery, protože každý správný gamer ví, jaká že to hra vychází na konci tohoto roku a já k tomu mám pár zajímavých informací. Tak držte vlnu s Dance Radiem, jsme 89 a 102,9 FM. Do té doby si dáme nějakou muziku, Sharam J, Alesso Pendulum jako novinka v našem éteru a bude taky Crafty Cuts anebo Lost Frequencies.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
9: Děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Energie tohoto města.
13: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
15: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
16: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
15: Takže tak.
16: Volejte AAA Auto 800 110 800.

Dance Radio jsme trošičku zpomalili a to je taky dobře. Lost Frequencies, Nathan Nicholson, So Much Beauty Around Us, právě teďko na 89 a 102,9 FM. No a přátelé, jdeme na to. Jdeme se podívat na to, co jsem sliboval. Teď konci dáme něco pro ty gamery a podíváme se samozřejmě na to nejočekávanější v tomto roce. Pro GTA 6 totiž jsem našel informaci, že prej platí bezpečnostní opatření jako pro státní tajemství. Podle zákulisních informací funguje studio Rockstar North před vydáním GTA 6 v režimu maximální ochrany. Budovu hlídají security, je to 24 hodin denně, budovu hlídá na více než 50 kamer.

Jaká ta ochrana určitě bude, ale jestli to bude až takhle vyhrocený, že opravdu někteří zaměstnanci mají soukromou eskortu domů, barák hlídá na více než 50 kamer, tak teda jsem zvědavej, co nás v listopadu čeká. Každopádně vím, že spousta mých kamarádů zaleze do nor a myslím si, že tak jakoby půl roku neuvidíme. Myslím si, že ale spousta z vás to má určitě podobně, protože GTA 6 je opravdu hodně očekávaná. No tak uvidíme, necháme se překvapit, máme to hned po létě, tak uvidíme, jak nás tato gamesa oklouzlí. Já vás se teď pokusím oklouzlet muzikou. Jdeme na další taneční muziku. Joe Stone, London Electric City, Fatboy Slim, Peter Brown a nebo taky Clapton.

0: Tady je páteční den s rádio, ta nejlepší taneční muzika jedině na 89 a 102,9 FM. Tohle byl Clapton, My Love, Drop the Pressure právě teďkon 12 minut před 17. hodinou. No, pátek nám letí jako voda, věřím tomu, že spousta z vás už opustila své zaměstnání a už jsou třeba někde na cestě domů nebo na cestě za víkendem. A tak pokud jste na cestách, tak samozřejmě i vám všem za volant přejeme klidné odpoledne, hlavně dobře doražte, ať už jedete kamkoliv. Do 17. hodiny si dáme určitě ještě Anet Fab a bude taky High Contrast.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
5: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Dvě minuty nás dělí od 17. hodiny. Vy si dáváte Dance Radio na 89 a 102,9 FM a stále si dáváte odpolední vysílání s Andy Roadem. Právě teďkon nám High Contrast uzavřel právě tuhletu hodinu s fantastická věc, která se jmenuje Remind Me. No a my s úžasnýma věcma budeme rozhodně pokračovat i poslední hodinku odpolední show v tomto pracovním týdnu, protože nám samozřejmě tíká na víkend, ale nemusíte se bát, že o víkendu by tady pro vás nikdo nebyl. O víkendu už standardně víkendové vysílání Terka Ročeňová, která tady pro vás bude mít určitě spoustu informací, jak ze světa hudby, filmů, myslím si, že i formulí, bude pro vás hrát tu nejlepší taneční muziku, takže pokud ještě třeba náhodou nemáte plány na víkend, tak teď jsem vám jeden udělal. Držet vlnu s Dance Rádiem. Pojďme se podívat na to, co si budeme hrát mezi 17. a 18. Čeká nás novinka v našem éteru. Je to Timmy Trumpet, Frank Walker a John Martin, All My Life. A v rychlejším tempu zůstaneme. Čeká nás Armin van Buuren, Bla Bla Bla. No tak jdeme na to, směle do toho, posledních 60 minut v tomto pracovním týdnu si dáme právě teď. Předáme zprávy a počasí a pak zase rozjedem. Dopravní omezení nemají konce. Od 8. června se začne opravovat zhruba 30 km dlouhý úsek dálnice D8 mezi Prahou a Ústím nad Labem. Práce podle ředitelství silnic a dálnic potrvají 3 měsíce. Kuriozní situace se stala na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Boeing 787 německé letecké společnosti Lufthansa se zbortil přední podvozek, několik lidí se zranilo. Bankovní rada České národní banky na čtvrtečním jednání o finanční stabilitě rozhodla o zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy. Důvodem je zejména silná a plošná úvěrová aktivita, růst zadluženosti domácností i podniků a pokračující růst cen bytů, což přispívá k hromadění rizik v době silného ekonomického růstu. Počasí. Na konci pracovního týdne máme oblačno, zataženo a čekáme po dobu celého dne déšť. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 17 hodin, 15 minut k tomu, tohle je Wise, Feel My Needs, právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. A tahle ta pecka byla pro vás, pro všechny, co právě teď ladíte Dance Radio, a zejména pro kámoše Michaela, který se plahučí někde v autě, tak hlavně, ať šťastně dojedeš. A to samozřejmě platí i pro vás ostatní, kteří jste právě teď na cestách. Pojďme se podívat, co nás čeká v následujících minutách za muziku. Čeká nás novinka v našem éteru. Timmy Trumpet, Frank Walker, John Martin, All My Life, bude taky Undercover, anebo obrovský hit, který se stal neskutečně i virálním na sociálních sítích. Je to aktuálně jeden z nejhranějších tracků, který si vůbec dokážete představit. Ano, to je 54 Ultra a pecka Talk To You. Tak stále užívejte páteční odpoledne s Dance Rádiem.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Novinka.

0: holandské DJské duo, tohle Anotr společně s 54 Ultra, Talk to You, aktuálně jeden z největších hitů a podle mě určitě i summer hit 2026. Možná pokud někdo z vás si třeba myslel, že Anotr jsou nováčci na scéně, tak právě že vůbec ne, protože oni působí v tom houseovém světě už poměrně dlouho, například v roce 2017 si založili i dokonce vlastní label a eventovou značku No Art a jejich akce jsou známé převážně originálními lokacemi. Dělají moc úplně jakoby kluby a dělají spíš takový jakoby speciální eventy na zajímavých místech. A to si myslím, že je hezký a myslím si, že by tohle to mělo praktikovat více DJ a producentů, protože samozřejmě kluby jsou důležitý, o tom se nebudeme bavit, to je úplně jasný, ale vždycky, když máte nějaký projekt nebo nějakou akci na nějakém zajímavém místě, ať už je to přinejmenším odlehlá louka nebo někde na hradech, na zříceninách, v různých galeriích, teď mě už mi se napávám, prostě těch možností je vlastně nepřeberný množství a každopádně Anotr patří mezi ty, kteří se snaží dělat tu klubovou nebo tu houseovou scénu trošku jinak. No a evidentně jim to vychází. Jdeme dál na muziku. Metric, Denis Sulta, Armin van Buuren a nebo taky Vilkej.
1: Dance Radio.

0: Velký trampolín právě teď v éteru na 89 a 102,9 FM a blíží se nám pomaličko jistě 18. hodina, to znamená jediné, že i my tady půjdeme samozřejmě na víkend. Ještě bych vás chtěl pozvat na naše tradiční rádiový pořady, který třeba budou dneska večer, takže pokud večer zůstáváte doma a budete si chtít udělat nějaký domácí mejdan, tak už od 18 hodin startuje The Anjuna Deep Radio Show a já mám jednu takovou secret informaci. Anjuna Deep brzy v Praze. Nemůžu zatím říct víc, ale mohl jsem to takhle jakoby propálit. Víc se dozvíte, když budete ladit Dance Radio. No a pak nás čeká mezi 19. a 20. Mogwai a čeká nás taky Hardwell on Air, Fede Legrand a nebo Above and Beyond. Takže já si myslím, že páteční večer bude hodně nabitej, aspoň co se taneční muziky týče tady Féteru na 89 a 102,9 FM. O víkendu Terka Ročeňová, víkendový vysílání, já vám přeju poklidný a krásný víkend a budu se na vás těšit zase v pondělí v 7 hodin ráno. Ahoj.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicích kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Dance Radio. Dance Radio.

what is the ultimate purpose of life?

0: letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz. Skonto nabité.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
2: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Dance Radio. You've been chosen to join us on a journey to find hidden gems.

keep on.

Okay, don't stop what you're doing. Let's keep it moving, yeah.

your hands up for New York.

Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Dance Radio.